se pravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Skupina Bad Boys Blue nás na Signál Rádiu vede k 6. hodině. Za malou chvíli nabídneme první dnešní zprávy a po nich Bee Gees, Tina Turner a nebo Kylie Minogue. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody auta a motorky na silnici 105 u Veselíčka na Písecku, jinak aktuálně větší komplikace hlášené nemáme, tak přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno s datem 28. května přeje Lucie Sinková. Sněmovna včera nedokončila druhé čtení novely stavebního zákona. Kvůli nízké účasti poslanců nešlo hlasovat o přerušení do příští středy. Schůze tak byla odložena. Dodejme, že novela má urychlit povolování staveb a zavést státní stavební správu. Opozice ale kritizuje její nepřipravenost a nejasné dopady. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Včera je zaznamenalo 31 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysoko teploty stoupaly především na jihu České republiky. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili skoro 32 stupňů Celsia. Zakladatelka Československého červeného kříže Alice Garrigue Masaryková, bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera či někdejší ústavní soudce Vojen Gittler figurují mezi 110 návrhy na nejvyšší státní ocenění, které horní parlamentní komora schválila. K nominovaným patří i herci Miroslav Donutil, Zlata Adamovská, režisérka Věra Plívová-Šimková nebo choreografiemi.
0: Co se děje v regionu?
2: 24,17 miliardy korun, to je výše přebytku, se kterým v loňském roce hospodařilo hlavní město Praha. Příjmy města se dostaly na 148,14 miliardy a na straně výdajů závěrečného účtu na konci roku bylo 123,97 miliardy korun. Přebytek rozpočtu byl o 1,21 miliardy vyšší než ten, který Praha vykázala na konci předloňského roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaji French Open do třetího kola po velmi těžkém zápase s argentinským soupeřem. Vyhrál až po pětisetové bitvě a proměnil až sedmý matchball. Po zápase ho chytli silné křeče a stěžoval si také na zvláštní chování francouzského rozhodčího.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území okolo 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: Bylo 6 hodin, venku se probouzí nový den a v mnoha domácnostech už určitě voní první káva a i my tady pořádnou dávkou kofeinu startujeme dnešní ranní jízdu na Signál Rádiu. Zdraví vás Jirka Svoboda, mám tady pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti a hlavně největší hity 80. Hudba, která umí probudit a dobře naladit, možná ještě lépe než dvojité espresso. Ať už jste v autě, v práci nebo teprve otvíráte oči, jsme rádi, že jste s námi. Dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásné dobré ráno, do nového dne vstupujete se Signál rádiem a dnešek nese datum 28. května a s tím také zároveň jménem Vilém. Ten možná ještě sice peče housky, ale my Vilémům přejeme všechno nejlepší. V Česku jich žije necelých 7 tisíc. Narozeniny by měl druhý československý prezident Edvard Beneš a mezi oslavence patří například australská popová ikona Kylie Minogue, herečka Božida Raturzonovová nebo herec Svatopluk Skopal a taky fotbalista a trenér František Straka. Posíláme gratulace. Na dnešek připadá taky světový den her a nebo den hovězího burgeru. No, to bych si docela dal. Vám přeju dobré ráno a za chvíli probereme počasí.
1: Signál Rádio vám přeje.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. V Česku se nám oproti minulým dnům lehce ochladilo. To dnešní ráno je jasné a teploty měříme nejčastěji mezi 6 a 11 stupni. Například Jihlava a České Budějovice měří 8 stupňů, Praha a Olomouc mají 10 a v Brně začíná den na 11 stupních. Dnes nás čeká vymetená obloha, místy může být polojasno a teploty vystoupí na příjemných 21 až 25 stupňů. Jenom na severovýchodě může být kolem 20. Tak ať vám dnešek se Signál rádiem hezky ubíhá a tohle už je Umberto Toci.

0: Na Signál Rádiu jsme se přiblížili k 6:30, za chvíli nám zaspívá skupina Šalom, ale ještě vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová dnes zakončí návštěvu Estonska. Dnes ji uzavřou ve městě Tartu, kde je jedna z nejvýznamnějších estonských univerzit. Nový maďarský premiér Péter Maďar se dnes pokusí uzavřít významnou politickou dohodu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou s cílem uvolnit 10,5 miliardy eur ze zmrazených unijních fondů. Společnost Xiaomi dnes oficiálně představí nový telefon řady Xiaomi 17. Šumperk dnes čekají dopravní omezení. Důvodem je konání první etapy mezinárodního cyklistického závodu Míru. V Národním zemědělském muzeu dnes můžete naposledy navštívit akci v rámci Týdne mléka, která upozorňuje na význam mléka a mléčných výrobků v lidské výživě i českém zemědělství. V Jihlavě se dnes představí unikátní kino Cinema 180 stupňů. Jde o novou generaci panoramatické projekce, využívající laserovou technologii pro ještě intenzivnější zážitek. Ve Zlíně dnes začíná tradiční Zlín Film Festival pro děti a mládež. Jde o největší a nejstarší festival svého druhu a jeho 66. ročník letos potrvá do 3. června. A čeští hokejisté dnes nastoupí do čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa v Curychu proti Finsku, a to v 16 hodin a 20 minut. Večer se v hlavní aréně turnaje utkají domácí Švýcaři se Švédskem.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Dopravní servis Signál Rádia.
1: To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích.
0: Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty.
1: Poslouchejte Signál Rádio
0: a ujíždějte s námi na osmdesátkách.

Do Na Summer v ranním vysílání Signál Rádia. Máme tady čtvrtek, do kin vstupují nové filmy a tak vám za chvíli dám pár tipů, na co vyrazit. Taky mrkneme, o čem dnes ráno píší zpravodajské weby a do 7 hodiny zaspívají například Genesis nebo Laura Brenigan. Čeká nás další hudba našeho mládí pro skvělý začátek nového dne. Už je čtvrtek, 28. května.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Než vyrazíte do práce, tak si vezměte nějaký lehký svetřík, který budete moci odpoledne sundat. V Česku se nám totiž trošku ochladilo. Dnešní ráno je jasné a teploty měříme nejčastěji mezi 6 a 11 stupni. Například Jihlava a České Budějovice měří 8 stupňů, Praha a Olomouc mají 10 stupňů a v Brně začíná den na 11 stupních. Dnes nás čeká vymetená obloha, místy může být i polojasno a teploty vystoupí na příjemných 21 až 25 stupňů. Pouze na severovýchodě území bude kolem 20. Tak vám přeju krásný den a teď posílám Lauru Brenigen.
1: Ráno na Signál rádi.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem před 7 hodinou Gibson Brothers nebo Cathy Dennis, ale taky se podíváme, o čem dnes ráno informují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prezident Petr Pavel chce s vládou jednat o financování české muniční iniciativy pro Ukrajinu. Česko by podle něho jako zakladatelská země iniciativy mělo jít příkladem. V současné době na ní žádné peníze nepřispívá. Počet zemí přispívajících do iniciativy klesl z loňských 18 na letošních 9. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Včera je zaznamenalo 31 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysoko teploty stoupaly zejména na jihu Čech. Nejtepleji ale bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně Celsia. Dnes se lehce ochladí. Zlínský mezinárodní filmový festival pro děti a mládež letos nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí, uvede i světové premiéry. Do Zlína míří filmové delegace k 80 snímků. Fotbalisty pražské Slávie posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů mezi kluby české ligy. Média spekulují, že Hanáci mohou za 27-letého hráče od úřadujícího mistra získat 4 miliony eur, tedy necelých 100 milionů korun, plus případný další 1 milion eur na bonusech. A letošní mistrovství světa v hokeji skončí podle sázkových kanceláří i sázejících pro český tým ve čtvrtfinále. Mezi favority patří Finové.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

Máte naladěné Signál Rádio a protože je čtvrtek, míří do kin spousta nových filmů. Vybírám pro vás například psychologický thriller Posedlost o tom, jak se nevinné okouzlení může změnit v ničovou patologii, která může dokonce ohrozit i životy blízkých. České zastoupení má například nový film režiséra Jana Svěráka Pět švestek o partě přátel, kteří se rozhodnou vzít život ještě jednou do vlastních rukou a vyplují na moře. Ve hvězdném obsazení nechybí například Lenka Termerová, Oldřich Kaiser a nebo Petr Kostka a mnozí další. No a na malé diváky čeká v kinech animák Mrzutá rybka o zdánlivě nemožné výpravě za mýtickým tvorem, který jim splní přání. Cestou se samozřejmě vyskytne řada problémů. Také tentokrát je z čeho vybírat, tak přeji hezké filmové zážitky. Je

0: 6 hodin 57 minut na Signál rádiu Katy Dennis a ve studiu už Lucka Sinková. Dobré ráno ti přeju.
1: Hezké ráno.
0: Se nám trošku ochladilo, viď?
1: Jo, a já jsem to hlásila asi předevčírem, že ve čtvrtek přijde ochlazení a je to tady opravdu, meteorologové to trefili výjimečně.
0: Já na tebe něco prozradím. Přátelé, Lucka má ponožky v sandálech.
1: Jo, ale to je vždycky vtipný, jak v metru jako pokukujou, tak jako zvláštně, no, tak je mi zima a nechci si brát tenisky. Takhle, ono se to k šatům teď nosí, já vím, že je to velmi populární, občas to taky udělám, ale přeci jenom odpoledne zase bude teplo, tak to je takový řešení, no.
0: Hele, ono se ty ponožky v sandálech hodně řeší, že jo, jako jo, ve světě módy, z Čechů si hodně utahují ve světě, že prostě to děláme, ale on se z toho stal modní hit.
1: Já vím.
0: Málo kdo to ví, ale moderní moda prostě miluje bourání pravidel. A nosení z ponožek v sandálu se vlastně říká takzvaný ugly chic styl.
1: Oh.
0: Jo, jako ošklivý chic.
1: Děkuju, tak ty jsi to kolem mě našel.
0: Ale pozor, jako to byla dřív taková moda, řekl bych, prostě nás Čechů po ulicích, že jo, a tak dále. A k tomuhle trendu teďko dospěly módní luxusní značky, jako třeba Gucci nebo Prada. Hmm. A prostě na těch, jak jsi to říkala, na těch přehlídkových molech už se prostě tohleto objevuje.
1: No.
0: Ale zase ne každé sandály a ponožky jdou k sobě dohromady. Kdo by chtěl být opravdu in, tak musí mít krásné, kožené, pásečkové sandály, žádné na suchý zip.
1: Jo.
0: Jo, a opravdu hezké ponožky.
1: Tak já mám sukáč. Ale víš co, ono se to nosilo už v 80. Ještě nevíc, když jsme to 80. rádio, tak to pasuje. A nosili se ponožky do lodiček. To bylo populární. Spuste si nějaký 80. film a když tam je záběr na ty nohy, když tančí někde na diskošce, tak to tam je vidět.
0: Takže přátelé, klidně ponožky do sandálů. Nic si z toho nedělejte.
1: I do lodiček. Nebo do gumáku. Tak proč se dostavba dálnice D35 zpozdí, i o tom budou za chvilku zprávy. A kolik miliard eur bude zítra chtít Maďarsko? Doslova bude škemrat po šéfce Evropské komise. Tak to uslyšíte za chvíli.
0: Taky. A po zprávách opět to nejlepší z 80. let. Starship, Sandra nebo FR David.
2: Signál rádio doprava.
0: Praha, Radlická ulice, tady vás drží nehoda dvou osobáků ve směru na centrum. Pozor taky na nehodu na silnici 603 ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Bouralo se na silnici 38 v Jihlavě, tady je uzavřený jeden jízdní pruh a ještě D1, tady vás drží nehoda na 136. kilometru ve směru na Prahu. Přejeme šťastnou cestu.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké čtvrteční ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel dnes druhý den státní návštěvy Estonska odjede do východní části země. Prohlédne si součásti baltské obranné linie, kterou na hranici s Ruskem a Běloruskem buduje kromě Estonska také Litva a Lotyšsko. Premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Igor Červený dnes představí podmínky programu Nová zelená úsporám. Nově bude možné čerpat bezúročný úvěr, přímé dotace získají jen nízkopříjmové domácnosti. Stát má letos na program vyčlenit 4 miliardy korun z modernizačního fondu. Dostavba dálnice D35 se zpozdí. Ředitelství silnic a dálnic přidalo k původnímu termínu dokončení v roce 2029 další 2 roky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika se ale lhuty můžou ještě zkrátit. Nový maďarský premiér Péter Maďar se zítra v Bruselu setká se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Jednat budou o uvolnění zmrazených evropských fondů pro Maďarsko v hodnotě 10,5 miliardy eur, což je přibližně 252,5 miliardy korun.
1: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město otevře novou výzvu programu Čistá energie. Nově tak budou moci Pražané získat finance na tepelná čerpadla, zelené střechy a také na zadržování dešťové vody. Projekty mohou předkládat nejen vlastníci rodinných domů a bytů, ale také společenství vlastníků nebo bytová družstva. Přihlášky do programu, do kterého Praha vkládá 50 milionů korun, bude možné podávat od července. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže u první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4-1. Slovácko má tak výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti, což může potvrdit v nedělní odvetě o 13 hodin na svém stadionu v Uherském Hradišti.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek bude jasný až polojasný. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů Celsia na severu a severovýchodě území okolo 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 7 hodin a jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Dnes máme čtvrtek 28. května, svátek proto slaví Vilém. Narozeniny by dnes měl druhý československý prezident Edvard Beneš a mezi oslavence patří například australská popová ikona Kylie Minogue, herečka Božidara Turzonovová, herec Svatopluk Skopal a nebo fotbalista a trenér František Straka. Posíláme gratulace a za chvíli už si připomeneme několik dnešních výročí. Jedno bude o takovém trochu kuriozním zákazu. Držte proto dál signál, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio s datem 28. května. V roce 1804 to byl den, kdy se Napoleon Bonaparte prohlásil za císaře Francie. Pojďme roztočit kola stroje času, který nás vezme za dalšími událostmi.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1999 za silných bezpečnostních opatření konalo ve Vyškově velitelsko-štábní cvičení Kooperativ Guard 99, jehož se zúčastnilo kolem 2000 vojáků z 26 států NATO a Partnerství pro mír. V roce 1984 explodoval v chemičce Synthesia v Pardubicích sklad se střelným prachem. 5 lidí zemřelo a přes 200 bylo zraněno. V roce 1907 na britském ostrově Man proběhly první motocyklové závody Turistropy. V roce 1869 první země u nás zřídila konzulát. Byly to Spojené státy americké. Mluvit dobře anglicky bylo v té době u nás velmi vzácné. A v tento den v roce 1480 král Vladislav zakázal veřejně zpívat provokativní píseň Věrní křesťané. Mělo to za následek nepokoje.
1: Signál Rádio.

0: Na Signál Rádio FR David a jeho Word. Na cestu ven si teď ráno vezměte něco teplejšího, protože úplně horko teď není. V Česku se nám oproti minulým dnům lehce ochladilo. Dnešní ráno je jasné a teploty měříme nejčastěji mezi 6 a 11 stupni. Odpoledne už budeme moci svetříky nebo mikiny odložit, protože před námi je krásný den, čeká nás vymetená obloha, místy může být polojasno a teploty vystoupí na příjemných 21 až 25 stupňů, jenom na severovýchodě území bude kolem 20 stupňů. Prostě jarní den, jak má být, tak hezký čtvrtek.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Před 7:30 budeme mluvit o tramvajích a zpívat bude Jimmy Somerville nebo Elání, ale ještě vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová dnes zakončí návštěvu Estonska. Dnes ji uzavřou ve městě Tartu, kde je jedna z nejvýznamnějších estonských univerzit. Nový maďarský premiér Péter Maďar se dnes pokusí uzavřít významnou politickou dohodu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou s cílem uvolnit 10,5 miliardy eur ze zmrazených unijních fondů. Společnost Xiaomi dnes oficiálně představí nový telefon řady Xiaomi 17. Šumperk dnes čekají dopravní omezení. Důvodem je konání první etapy mezinárodního cyklistického závodu Míru. V Národním zemědělském muzeu dnes můžete naposledy navštívit akci v rámci Týdne mléka, která upozorňuje na význam mléka a mléčných výrobků v lidské výživě i českém zemědělství. V Jihlavě se dnes představí unikátní kino Cinema 180 stupňů. Jde o novou generaci panoramatické projekce, využívající laserovou technologii pro ještě intenzivnější zážitek. Ve Zlíně dnes začíná tradiční Zlín Film Festival pro děti a mládež. Jde o největší a nejstarší festival svého druhu a jeho 66. ročník letos potrvá do 3. června. A čeští hokejisté dnes nastoupí do čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa v Curychu proti Finsku, a to v 16 hodin a 20 minut. Večer se v hlavní aréně turnaje utkají domácí Švýcaři se Švédskem.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia, tak si představte, že brněnský dopravní podnik dokončil v ústředních dílnách renovaci dvou pražských tramvají T3, kterým vrátil podobu z doby, kdy byly zařazené do provozu. V Brně se chystají pracovat na dalších třech vozech T3 a jednom atypickém voze typu T4. No a zatímco ten první byl zařazený do provozu už v roce 1964, druhý až v roce 1985. O jak náročné práce se jednalo, popsal vedoucí ústředních dílen Tomáš Kadlec.
1: Tak opravdu ty vozidla se rozdělili takzvaně do posledního šroubku, opravdu na hrubou stavbu, proběhlo otryskání, následně provedly se karosářské opravy, ty byly relativně náročné, protože opravdu zub času na těchto vozidlech zapracoval a následně proběhla instalace zbývajících komponent strojení, komponent v interiéru, v exteriéru, samozřejmě zasklení a veškeré tyto věci, které k tomu patří.
0: Pražský dopravní podnik za 6 renovovaných tramvají zaplatí 60 milionů korun a nasadí je na pravidelnou turistickou linku číslo 23. Ráno na

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tento týden se vám postaráme o pořádnou porci zábavy. Díky nám budete moci zdarma celý rok sledovat stovky filmů a seriálů a tisíce hodin dalšího videoobsahu na streamovací platformě Prima Plus. Tento týden totiž v ranním vysílání hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne, kde vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo a dárky můžete získat rovnou dva. Kromě ročního předplatného na Prima Plus ještě navíc přidáme i náš krásný a vámi tolik žádaný hrneček nejenom na ranní kávu. Tak si připravte telefony s číslem 910 269 10, budou se vám hodit před 8:30. A mezi tím můžete nastudovat detaily na našem webu signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu nám zpívala Dusty Springfield, kterou za chvíli vystřídá Rod Stewart nebo Whitney Houston, ale ještě vyrazíme na Vysočinu. Tady totiž vznikla další rezervace velkých kopytníků, kteří budou pomáhat zdejší krajině. Detaily přidá Luděk Savana Urbánek.
1: Kraj Vysočina se zařadil mezi regiony České republiky, kde se o obnovu přírody starají velcí kopytníci. Nová rezervace divokých koní vznikla u obce Loukov na Havlíčkobrodsku. Základ stáda vytvořili dva řepci z jižní Moravy. Ochránci přírody je odchytili v Národním parku Podyjí. Do konce roku by mělo přibýt dalších 5 zvířat. Jde již o třetí rezervaci velkých kopytníků, která letos v České republice přibyla. První dvě od začátku roku začaly fungovat v chráněné krajinné oblasti Šumava a v Českém ráji. Také tam o krajinu pečují divocí koně. Přirozená pastva velkých kopytníků pomáhá v přírodě s obnovou biologické rozmanitosti. Kromě toho je velmi důležitá pro ochranu klimatu. Na rozdíl od hospodářských zvířat přispívají divocí kopytníci k ukládání uhlíku do půdy, ale také k zadržování.

0: Máte naladěné Signál Rádio a protože se blíží 8. hodina, je čas na pravidelnou dobrou zprávu a dnes se za ní vydáme do jižních Čech.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
0: Tentokrát vás zavedu do jaderné elektrárny Temelín. Tam totiž začali používat novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologie s názvem Cold Spray umožňuje opravy bez žáru, plamene a rizika poškození materiálu. Mluvčí elektrárny Marek Sviták k tomu říká:
3: metoda Cold Spray umožňuje nanášet kovový materiál s přesností setin milimetrů bez nutnosti klasického svařování a tepelného namáhání, což výrazně snižuje riziko poškození materiálu. Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstvu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
0: Princip technologie Cold Spray, tedy studený nástřik, nespočívá

0: spočívá v tavení, ale v obrovské kinetické energii. Temelín ji využil jako jedna z prvních jaderných elektráren na světě.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám právě zpívala zpěvačka Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody. Máme 7 hodin 56 minut, cenou ve studiu opět Lucka Sinková. Vítám tě, krásné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Já musím říct, že jsem včera prožil velmi výjimečný večer. Měl jsem totiž možnost být jedním z moderátorů včerejší charitativní aukce fotek výstavy Všechny krásy Prahy, kterou pořádá náš kolega David Černý z pořadu Miluju Prahu. Dražilo se tam celkem 37 překrásných fotek a několik obrázků dětí a výtěžek poputuje organizaci Donor, která pomáhá rodinám a dětem po transplantaci kostní dřeně, a ten výsledek aukce je naprosto ohromující. Podařilo se získat 220 700 korun, což je zatím rekordní částka.
1: Za jeden večer.
0: Za jeden večer.
1: Za kolik hodin? Jednu, dvě, tři?
0: Tři hodiny aukce.
1: To je krásná práce.
0: Ty fotky byly skutečně nádherné, držitelé byli úžasní a mimochodem za 11 let konání těchto výstav a aukcí se podařilo získat dohromady přes 2 miliony korun na charitativní účely.
1: To je pecka, ale já pořád přemýšlím nad tím čerejškem, za 3 hodiny skoro 250 000, taky bych chtěla takhle vydělávat.
0: Je to paráda.
1: Ale tak zase to jde na dobrou věc, což já taky velmi intenzivně podporuju všechny tyhle ty charitativní věci, protože prostě je to potřeba.
0: Je to tak. A co máš zpráva?
1: Ano. Tak našim tenistům se daří, jejich úspěchy probereme za okamžik a na e-doklady nevycestujeme. Zůstaneme totiž viset na pražském letišti, to proberem taky.
0: Aha. No a v příští hodině zaspívají Alphaville, Mike Oldfield anebo Madonna, dál si budeme hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Praha, ulice k Barrandovu ve směru z centra, tady vás drží nehoda 3 aut. Osobní a nákladní auto havarovaly na silnici 3 u Miličína na Benešovsku, projet se dá s opatrností. Brno, ulice Vídeňská, tady se srazilo auto s autobusem, na místě jsou hasiči a policie, takže čekejte zdržení. Další auto s autobusem jsou v sobě na dálnici D1 na 22. kilometru ve směru na Prahu a kvůli nehodě kamionu se jezdí Kyvadlově jedním pruhem na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký čtvrtek přeje všem Lucie Sinková, jsou tu další zprávy. Ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií by měla přispět novela, kterou dnes čeká úvodní kolo sněmovního projednávání. V prvním čtení je také návrh na změnu zákona, který omezuje některé látky využívané například v klimatizacích, tepelných čerpadlech a elektrických spínacích zařízeních. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády. Včera přes Česko přešla studená fronta, před ní ale teploty místy opět vystoupaly nad 30 stupňů Celsia. Česko tak zažilo pátý tropický den v řadě a téměř pětina stanic zaznamenala denní rekord. Zatímco včera se studená fronta na většině území projevila jen zesílením větru, dnes už se výrazněji ochladilo. Pražské letiště řeší čím dál víc případů českých turistů, kteří chtějí vycestovat na e-doklady. To ale zatím není možné a cestující, kteří doklady nemají fyzicky u sebe, neodletí. Cestování přes hranice s digitálními průkazy totožnosti bude totiž možné až s novou aplikací Evropské unie, která by mohla být v provozu už za rok.
0: Co se děje v regionu?
2: Ovocný trh a další část náměstí Republiky o největších svátcích ožijí stánkovým prodejem. Pražští radní schválili uzavření pětileté nájemní smlouvy na pořádání velikonočních a vánočních trhů. Rozšířením o nové lokality chce hlavní město zvýšit kvalitu trhů, rozšířit nabídku pro obyvatele metropole a současně také posílit konkurenční prostředí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík, Karolína Muchová a Marie Bousková postoupili do třetího kola Roland Garros. 26. nasazený Menšík zdolal po 4 hodinách a 41 minutách a 7. využitém matchballu argentinského soupeře. Muchová zvítězila na Rachimovovou z Uzbekistánu a Bousková porazila Britku Jonesovou.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území okolo 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, bylo 8 hodin a vy jste dál na těch správných vlnách Signál Rádia. Za chvíli už prozradím, co se bude o víkendu dít s lebkou svaté Zdislavy, kterou nedávno ukradl zloděj a zalil do betonu. A ani dnes nebude chybět soutěž, už před půl devátou se vám bude hodit telefonní číslo do našeho studia 910 260 910. Hrajeme o roční předplatné na Prima Plus a náš krásný rádiový hrneček. Dva dárky je získáte za jediné správné slovo ve hře Ano nebo ne. To je nabídka, která se neodmítá, tak si to nenechte ujít. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května, a to právě v den památky svaté Zdislavy, kdy se v Jablonném v Podještědí koná tradiční zdislavská pouť. Církev zatím neřekla, zda bude lebka opět vystavena a v jaké podobě. Na rozhodování o budoucnosti vystavení relikvie se zřejmě bude podílet i Liberecký kraj, jak říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
1: Je velmi pravděpodobné, že k tomu přistoupíme a bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat. Ale Liberecký kraj se bude jistě rád k tomu hlásit.
0: Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z relikviáře umístěného na jednom z bočních oltářů baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Poté ji zalil do betonu s cílem jí pohřbít do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži.
2: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

0: Máte naladěné Signál Rádio. V minulých dnech jsme si zvykli, že na řadě měřících stanic padaly teplotní rekordy. Ten dnešní z roku 2005 má hodnotu 31,8 stupně Celsia a je jasné, že tentokrát ho nepřekonáme. I když nás dnes čeká vymetená obloha, místy může být polojasno, tak teploty vystoupí v uvozovkách jenom na příjemných 21 až 25 stupňů. Na severovýchodě území bude kolem 20. Jestli se toužíte více prohřát, tak vydržte pár dní, protože do konce týdne se budou teploty znovu zvedat.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: Madonna, Like a Prayer v ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli už nás čeká soutěž Ano nebo ne o dva krásné dárky, proto si připravte telefony s číslem 910 260 910. Soutěžit budeme už opravdu za pár minut a předtím ještě nahlédneme na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prezident Petr Pavel chce s vládou jednat o financování České muniční iniciativy pro Ukrajinu. Česko by podle něho jako zakladatelská země iniciativy mělo jít příkladem. V současné době na ní žádné peníze nepřispívá. Počet zemí přispívajících do iniciativy klesl z loňských 18 na letošních 9. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Včera je zaznamenalo 31 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysoké teploty stoupaly zejména na jihu Čech. Nejtepleji ale bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně Celsia. Dnes se lehce ochladí. Zlínský mezinárodní filmový festival pro děti a mládež letos nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí, uvede i světové premiéry. Do Zlína míří filmové delegace k 8 desítkám snímků. Fotbalisty pražské Slávie posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů mezi kluby České ligy. Média spekulují, že Hanáci mohou za 27-letého hráče od úřadujícího mistra získat 4 miliony eur, tedy necelých 100 milionů korun, plus případný další 1 milion eur na bonusech. A letošní mistrovství světa v hokeji skončí podle sázkových kanceláří i sázejících pro český tým ve čtvrtfinále. Mezi favority patří Finové.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Krásné ráno se Signál rádiem, dospíval Dalibor Janda a jestli chcete dva hezké dárky, začněte vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
0: Za jediné správné slovo v naší kvízové hře můžete získat roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a k tomu náš rádiový hrneček. Tady je Jirka, Signál rádio, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady Milan.
0: Milané, dobré ráno, jak si užíváte slunečné dny?
2: No, abych pravdu řekl, je to masakr.
0: No a nechtěl byste třeba sedět s kávou v novém hrnečku a sledovat třeba nějaké filmy a seriály zdarma a bez reklam?
2: No jejda.
0: Líbilo by se vám to. No tak, jestli budete mít štěstí v naší hře, tak vám tohle splním. Budete odpovídat pouze jedním slovem, buď ano nebo ne. A tady je dnešní otázka. Ptám se, má med antibakteriální účinky, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Je to tak, med má skutečně antibakteriální vlastnosti a nikdy se sám od sebe neskazí dokonce.
2: Takže to je výborné.
0: Takže pro vás to znamená krásné dva dárky, jak jsem řekl, roční předplatné na Prima Plus a k tomu náš krásný rádiový hrneček. Tak si to užijte, užívejte si krásné dny a zase někdy naslyšenou a prosím nezavěšujte.
2: Ano.
0: Tak další dárky jsme rozdali, nenechte si ujít soutěžní kolo také zítra touto dobou, to bude pro tento týden poslední šance získat tyto dva dárky za jedno jediné správné slovo. Více je na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál rádiu.

0: Alana Miles nám dospívala na Signa Rádiu v 8:30. Za chvíli už se budeme věnovat dnešnímu programu na hokejovém šampionátu a dál nám zaspívá třeba Elton John, OMD nebo Albano a Romina Power.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, ulice Knížská, tady vás drží nehoda osobáku a dodávky. K nehodě kamionu došlo na silnici 61 u Buštěhradu na Kladensku, tady se dá projet s opatrností a záchranka zasahuje u nehody dvou osobáků na silnici 150 u Kožlí na Havlíčkobrodsku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Na Signál rádiu právě dospíval Elton John a než éter ovládne Milan Farmer, tak zamíříme na hokejový šampionát, kde se dnes hraje čtvrtfinále a detaily přidá kolega Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál rádiu.
2: Den D, který rozdělí celky na šampionátu mezi úspěšné a neúspěšné, je tady. Finští hokejisté jsou čtvrtfinálovým soupeřem českého týmu na mistrovství světa. Výběr kouče Rulíka v utkání proti Kanadě konečně ukázal bojovné srdce, což je před play-off dobrá zpráva. Jestli ho ukáže i se Severany, se dozvíme od 16:20. Ve stejný čas do vyřazovacích bojů naskočí v zámořském derby taky zmíněné javorové listy, kterým budou čelit Spojené státy. Večer je pak za 8:50 na programu duel překvapivých postupujících do poslední osmičky Norska s Lotyšskem a domácí Švýcaři se pokusí potvrdit dosavadní dominanci na turnaji zápasem proti Švédsku.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál rádiu.

Na Signál Rádiu nám dospívala Milan Farmer a naladila nás na krásný den. Dneska nás totiž čeká vymetená obloha, místy může být polojasno a teploty vystoupí na příjemných 21 až 25 stupňů. Pouze na severovýchodě území bude kolem 20. V pátek pak už začnou teploty stoupat, bude jasno nebo skoro jasno a naměříme 22 až 26 stupňů. V Čechách bude místy až 28. Víkend nám sice nabídne trochu více oblačnosti, přechodně může i zapršet a není vyloučená ani bouřka, ale teploty po oba dva dny vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. To znamená, že po mírném ochlazení znovu přijdou letní teploty.

0: Sandy a Call My Name v ranním vysílání Signál Rádia. Už se tady chystá Albano a Romina Power a nebo kapela YouTube, ale ještě míříme do naší metropole. Praha bude v pátek a v sobotu žít po uličním uměním. Pozvánku na festival Praha žije hudbou přidá kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, hlavní město tento pátek a sobotu bude hostit už 11. ročník festivalu po uličního umění, který přinese přímo do ulic metropole téměř 200 volně přístupných koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů bude příležitost si poslechnout také známá jména, například Anetu Langerovou nebo raperky a performerky Hihi Haha Holky, nebo také držitele ceny Grammy Orana Etkina. Program festivalu bude možné zažít na celkem 19 místech, většinou v centru města. Hrát se bude na hlavní festivalové trase. Ta vede od Národního divadla přes Můstek, Palác Savarin a ulicí Na Příkopě až na náměstí Republiky k Paládiu. Program se ale bude odehrávat také například na Smíchovské náplavce nebo na různých místech Prahy 6. Hlavním záměrem festivalu je letos se co nejvíce přiblížit baskingu. Pokud vás tedy pouliční umění zajímá, tak mrkněte na adresu prahažijehudbou.cz. Právě tady totiž najdete kompletní program. Hezkou zábavu přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádiu.

Máte naladěné Signál Rádio a protože je čtvrtek, míří do kin spousta nových filmů. Vybírám pro vás například psychologický thriller Posedlost o tom, jak se nevinné okouzlení může změnit v ničovou patologii, která může dokonce ohrozit i životy blízkých. České zastoupení má například nový film režiséra Jana Svěráka Pět švestek o partě přátel, kteří se rozhodnou vzít život ještě jednou do vlastních rukou a vyplují na moře. Ve hvězdném obsazení nechybí například Lenka Termerová, Oldřich Kaiser a nebo Petr Kostka a mnozí další. No a na malé diváky čeká v kinech animák Mrzutá rybka o zdánlivě nemožné výpravě za mýtickým tvorem, který jim splní přání. Cestou se samozřejmě vyskytne řada problémů. Také tentokrát je z čeho vybírat, tak přeji hezké filmové zážitky.

0: Příjemný závěr čtvrtečního rána na Signa Rádio obstarala kapela U2. Máme krátce před 9 hodinou, se mnou ve studiu opět Lucka Synková, vítám tě.
1: U2.
0: No, já vzpomínám na jejich koncert na Strahově, bylo to senzační tenkrát před lety v 90. Máme teďko tady už několik dní takové ty hezké slunečné dny. Někteří lidi chodí k vodě, já už jsem byl tento týden, což bylo taky fajn, ale někdo se chce třeba ochladit ve stínu stromů. Tak já mám takový tip, zajděte do areálu Pražského hradu a do zahrad pod Pražským hradem, protože tam je teďko nově nainstalovaných 120 laviček. Teda tam už lavičky byly, ale po letech používání už byly ve velmi špatném stavu, tak došlo k jejich úplné výměně a je teďko prostě krásné se tam posedět. Mimochodem, zahrady Pražského hradu jsou přístupné zdarma a patří opravdu k, myslím, hezkým místům, kam se dá jít na procházku, kde si odpočinout, kde posedět a podívat
1: relaxovat
0: se prostě na naší metropoli hezky z vrchu, z toho Pražského vršku.
1: S tím počasím si vynahrál trošku, protože po ochlazení dnešním, jo, to bude tak jako lehké ochlazení, se opět do Česka vrátí teplo, ovšem víkend zase bude s přeháňkami a bouřkami, ale mělo by být stále teplo, jo?
0: Bouřky jsou potřeba.
1: Ano.
0: A po zprávách to nejlepší z 80. let, Laidback, Eurythmics a nebo skupina Otavan.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda se stala v Ústí nad Labem na silnici číslo 30. Zdrží vás také nehoda na silnici číslo 3 u Bystřice na Benešovsku. Tady zasahuje záchranka a tvoří se kolona v obou směrech. A ještě Stará Boleslav, tady se boural na křižovatce silnice 610 Boleslavská a Máchova. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné dopoledne přeje Lucie Sinková, jsou tu další dnešní zprávy. Prezident Petr Pavel dnes, druhý den státní návštěvy Estonska, odjede do východní části země. Prohlédne si součásti baltské obranné linie, kterou na hranici s Ruskem a Běloruskem buduje kromě Estonska také Litva a Lotyšsko. Premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Igor Červený dnes představí podmínky programu Nová zelená úsporám. Nově bude možné čerpat bezúročný úvěr. Přímé dotace získají jen nízkopříjmové domácnosti. Dodejme, že stát má letos na program vyčlenit 4 miliardy korun z modernizačního fondu. Po krátkém ochlazení se do Česka zítra vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů Celsia. Slunečné dny však o víkendu naruší přehánky a místy i bouřky s vydatnějšími srážkami. Proměnlivější a teplejší ráz počasí vydrží i v příštím týdnu. V Bruselu dnes zasedají unijní ministři průmyslu, kteří se budou mimo jiné zabývat dopady krize na Blízkém východě. Česko má zastupovat ministr Karel Havlíček.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha hostí už 28. ročník romského festivalu Camoro. Letos nabízí 7 koncertů a zhruba 20 doprovodných akcí, včetně výstav a divadelních představení. Letos do Prahy zavítali i muzikanti z Moldavska s tradiční romskou hudbou a muziku s náloží flamenka na Camoru představí i skupina ze Španělska. Festival vyvrcholí v sobotu 30. května gala koncertem v pražském klubu Sasazu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Základní skupina je minulostí, turnaj se láme. Českou hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku klíčová bitva o všechno. Čtvrtfinálovým soupeřem výběru trenéra Radima Rulíka bude silné Finsko, které se na šampionátu prezentuje vynikající defenzivou. Podaří se národnímu týmu zlomit čtvrtfinálové prokletí a postoupit do boju o medaile? Zjistíme v 16 hodin a 20 minut.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území okolo 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: Také krátce po 9. hodině vám dělá společnost Signál Rádio a jestli máte rádi hodně tajemné příběhy, pak byste si za několik minut neměli nechat ujít pořad Miluju Prahu s Davidem Černým, který bude mluvit o děsivé soše slečny Brigity, kterou sochař stvárnil v pokročilém stádiu rozkladu. Jestli chcete vědět proč, zůstaňte s námi. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, jste se Signál rádiem a je čas na jeden hodně tajemný a možná trochu děsivý pražský příběh, se kterým přichází kolega David Černý.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. V kostele svatého Jiří na Pražském hradě stojí zřejmě nejpodivnější pražská socha. Představuje dávno neživou ženu, pod kapucí je lebka, po její kůži lezou ještěrky, hadi a žáby. Děsuplná socha stojí v kryptě kostela. Socha z vypálené hlíny měla být nejspíš varovnou připomínkou smrti, která na nás všechny čeká na konci našich dnů. Avšak starý příběh vypráví něco zcela jiného. Na malé straně kdysi žila chudá vdova s mladičkou dcerou Brigitou. A jak to tak bývá, do dívky se zamiloval spalující láskou mladý sochař ze dvora císaře Rudolfa. Láska jako nemoc, chlapec se dívce dvořil tak dlouho, až se i Brigita zamilovala první ještě poloděckou láskou. Milenci se scházeli potají v jelením příkopě, až se mládenec osmělil a požádal vdovu o Brigitinu ruku. Ta svolila a chystala se svatba. Ale přece na poslední chvíli byl sochař na několik dní odvolán za prací z města. Veselka se musela o několik dní odložit. Při oplakaném loučení si oba milenci přísahli věrnost a mladík, velký žárlivec, zapřísahal Brigitu, aby na něj počkala, žádal 1000 slibů, že mu zůstane věrná a že na něj bude myslet v každé chvíli. Dívka vše slíbila stejně vášnivě, jak to mládenec po ní požadoval. Po čase se mladý sochař vrátil šílený steskem a touhou. Žárlivost ho ale přemohla a tak se ještě před shledáním se svou dívkou rozhodl, že obejde sousedy a zeptá se, co Brigita v době jeho nepřítomnosti dělala. S kým mluvila, na koho se usmála, zda byla veselá či smutná. Až sochař zaklepal na dveře sousedky, která nenáviděla Brigitinu matku pro jakýsi malicherný spor. Zlořečená žena hned využila příležitosti k pomstě. S předstíranou účastí chlapci začala vypravovat, že se jeho nastávající večer co večer scházela se svým tajným milencem, o kterém neví ani dívčina matka, že se Brigita vracela až k půlnoci a že vůbec má špatnou pověst, protože každý ví, kolik už vystřídala milenců. Mladý muž se od sousedky vypotácel, žárlivost mu dokonale zatemněla mysl. Vzkázal nastávající, že se vrátil a že se potkají posetnění na místě jejich zamilovaných schůzek v jelením příkopě. Brigita přišla usměvavá a natěšená, že bude mít svého budoucího ženicha opět u sebe. Sochař si ale její veselý úsměv vysvětlil po svém a vrazil Brigitě v amoku dýku do srdce. Mrtvolu hodil do houští a v šílenství bloudil dny a noci po Praze. Po čase našli měšťané Brigitino tělo, zohavené a už v pokročilém stádiu rozkladu. Všichni hned věděli, kdo je vinen. Mladík nezapíral, neobhajoval se. Se sklopenou hlavou přijal soudní výrok, který ho poslal ke katovi. Poprosil ještě, zda by mohl vytesat pro výstrahu všem žárlivcům a na důkaz svého žalu sochu dívky v takové podobě, v jaké mrtvolu nalezli. Žalárníci donesli do cely sochaři kámen a on nejedl, nespal, pracoval ve dne v noci jako v horečce, dokud sochu nedokončil. Chvíli poté, co bylo hotovo, setnul mu kat hlavu. Jestli je příběh pravdivý, nevíme. Každopádně socha v kryptě kostela svatého Jiří je děsivá. Znázorně je dívčí tělo v pokročilém stádiu rozkladu. Umělec mistrně zachytil propadlou hrud, vystupující žebra, tlející kůži a hady či červy vylézající z těla. Kunsthistorici legendám moc nevěří a tak říkají, že socha je alegorie marnosti a pomíjivosti lidského života. Má připomínat, že krása je prchavá a smrt nevyhnutelná. Pro Signál rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem. Blížíme se k poslednímu květnovému víkendu, který bude doslova nabitý zajímavými akcemi. Například v Kostelci nad Černými lesy se bude v sobotu konat tradiční keramický den a zdejší zámek bude mít i den otevřených dveří. A jestli máte rádi silné stroje, pak byste si o víkendu neměli nechat ujít letošní Kopřivnické dny techniky, kde bude slavná automobilka Tatra slavit 40 let od své účasti na legendární Rally Dakar. Podrobnosti nejenom k těmto dvěma akcím najdete na našem webu signalradio.cz. Máme tam i spoustu další inspirace.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Dopoledne nám na Signál Rádiu zpříjemnil Vangelis a těšit se můžete i na Belindu Carlisle nebo skupinu Pet Shop Boys, ale ještě nás kolega Luboš Dvořák pozve na zítřejší noc kostelů. Vybral pár míst, kam stojí za to vyrazit.
1: Po zahájení muzejní noci je tu noc kostelů. 18. v pořadí celorepubliková akce se uskuteční už zítra. V letošním ročníku je aktuálně přihlášeno 1621 kostelů a modliteben. Pro zajímavost, prvním roce 2001 jich bylo jen 25. Letošní noc kostelů nese téma odvaha. Programy zahrnují koncerty, komentované prohlídky, modlitby, výstavy, divadelní představení a další aktivity, které propojují duchovní a kulturní rozměr křesťanství. A co hlavně? Omrknete, jak to vypadá v sakristii, za oltářem nebo v jinak nepřístupné věži. Například ve mšeně u Kokořínského dolu na Mělnicku to bude pojaté jako rozlučka s farářem, který jde do důchodu. Kostel svatého Havla v Mladé Boleslavi má v programu pro děti aktivitu Netopíři do kapsy a do nebe. Otevře se léta opravovaný kostel svatého Václava v Sýčině, kde mají hrobku tun taxisové. Rozhodně úchvatný výhled z věže svatého Jilí nabídne Nymburk nebo jeho jmenovec pod hradem Bezděz. Romantický pátek přeje Luboš Dvořák.

0: desáté hodině nás dnes na Signál Rádiu dovedl Boy George, za chvíli zprávy, po nich Kamufláž, Rick Astley anebo skupina Nolans. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno Líšeň, tady pozor na nehodu v ulici Jedovnická, je tam zranění. Osobní a nákladní auto havarovali na dálnici D8 na prvním kilometru ve směru na Ústí nad Labem, zdržíte se v koloně. A nehodu kamionu máme taky na Pražském okruhu na exitu 23. Tak jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Hezké čtvrteční dopoledne přeje Lucie Sinková. Vláda chce ozdravit veřejné finance posílením hospodářského růstu. Díky němu se zvýší i příjmy státního rozpočtu a místních samospráv. Na konferenci Národní ekonomické fórum to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová. K vyššímu hospodářskému růstu by podle ní mělo přispět omezení šedé ekonomiky či podpora inovací. Sněmovna dnes projedná novelu, která má vést ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády. Ve Zlíně začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí a uvede i světové premiéry. Ještě připomeňme, že ocenění Zlatý střevíček při zahájení obdrží i Loutka Hurvínka, která letos slaví sté narozeniny. Na východě Číny dnes po srážce přeplněného minibusu a tahače s návěsem zemřelo 13 lidí. Další 3 osoby byly zraněny, píšou světové agentury.
1: Co se děje v regionu? V
3: Patočkově ulici v Praze 6 by na návrh vedení městské části mohl ve směru do centra vzniknout 3. jízdní pruh, který by měl zlepšit plynulost dopravy a zrychlit hlavně autobusovou linku číslo 180. Nový pruh by byl vyhrazen pro autobusy, kvůli úpravám by ale zároveň zanikl současný cyklopruh a část středového zeleného pásu. Stavební úpravy by mohly začít už příští rok. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Budoucnost velkých lyžařských závodů v Česku je nejistá. Svaz lyžařů řeší ztrátu asi 24 milionů korun po letošních závodech světového poháru ve Špindlerově Mlýně. Chyběly hlavně peníze ze vstupného, mimo jiné i kvůli menšímu počtu fanoušků ze Slovenska. Organizátoři se obávají, že bez větší podpory bude těžké podobné akce dál pořádat.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio počasí.
2: Dnešek bude jasný až polojasný. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů Celsia na severu a severovýchodě území okolo 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio.
4: Bylo 10 hodin a s vámi ve studiu Signál Rádia dál Jirka Svoboda. Dnes už je 28. května a v roce 1982 to byl den, kdy se do kin dostal film Rocky 3 a s ním také titulní song Eye of the Tiger. Zůstejte s námi a za chvíli se dozvíte i další zajímavosti z hudební historie. Jsme vaše Signál Rádio, přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Čtvrteční dopoledne trávíte se Signál rádiem a už přichází kolega Lukáš Bláha, aby nás provedl událostmi z hudební historie, které spojuje datum 28. května.
1: Signály hudební minulosti.
2: Jejich start náleží 28. květnu 1957, kdy byla v Los Angeles založena Národní akademie hudebního umění a věd. Od stejného roku pak akademie uděluje své hudební ceny známé jako Grammy. Nejúspěšnějším sběratelem je Američanka Beyoncé, která má doma 35 zlatých sošek gramofonku.

Jedeme dál do roku 1982. Na plátna kin šlo premiérově třetí pokračování příběhu o boxerovi Rockym. To obsahuje novou ústřední melodii napsanou kolem klíčové linie dialogu ve filmu, tedy pohled tygra. Sylvester Stallone požádal začínající chicagskou kapelu Survivor, aby píseň složila a nahrála, když nemohl získat povolení k použití Another One Bites the Dust od Queenů.

Do třetice míříme za 28. májovým dnem před 30 lety, který jako druhé narozeniny slaví Dave Gahan. Vzal si totiž takzvaný speedball, kombinaci kokainu a heroinu, a došlo k zástavě srdce. Frontman Depešáků byl 2 minuty v klinické smrti, ale lékařům v Los Angeles se naštěstí podařilo jeho srdce opět nahodit a zachránit mu tím život.

0: Máte naladěné Signál Rádio a jestli patříte mezi milovníky filmů a seriálů a rádi byste je sledovali kdykoliv se vám zachce a navíc bez reklam, tak mám pro vás jedno řešení a tím je předplatné na streamovací službu Prima Plus. Získat ho můžete u nás zítra ráno v soutěži Ano nebo ne. Jedno jediné správné slovo vás dělí od výhry. No a kromě toho, že vám dáme roční předplatné na Prima Plus, přidáme i náš krásný rádiový hrneček. Dva dárky za jedno správné slovo. To je nabídka, která se neodmítá. Víc detailů najdete na našem webu signalradio.cz a soutěž si nenechte ujít zítra ráno před 9:30.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 80. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospívala zpěvačka Kim Wilde a protože se blíží 10:45, tak se tady ve studiu budeme střídat. Dorazil Lukáš Frélich, vítám tě.
1: Hezké dopoledne.
0: Mám tady jednu úplně čerstvou aktualitu, která možná tebe jako řidiče, který hodně toho najezdí v rámci autoškoly, výcviku nových řidičů, bude možná zajímat a myslím si, že to bude zajímat i ostatní posluchače. Dneska došlo ke spuštění interaktivní mapy dopravně nebezpečných míst v Praze, kam mohou lidé zaznamenávat nehody i místa, kde se necítí bezpečně. Mohou tam zanášet třeba přechody, křižovatky nebo ulice, kterým se vyhýbají, a nebo kam třeba ani raději nepouštějí děti. Aktuálně je v té mapě asi 40 míst.
1: Zajímavé. Já si myslím, že je to dobrá věc, pokud vlastně ať už řidiči nebo chodci se naučí tohle sledovat.
0: Je to
1: pokud
0: tak.
1: Tam budou chodit a prohlédnou si ty místa, eventuálně pokud třeba je čeká cesta tím úsekem, že si to prohlédnou, zaznamenají, budou tam víc obezřetní. Takže určitě v rámci té prevence si myslím, že to je úžasná věc.
0: Tak, nejenom za volantem, ale i dál poslouchejte Signál Rádio. Lukáš vám bude servírovat 80. Jirka se loučí, no a zítra v 6 ráno zase. Ahoj.

0: Bryan Adams, 2 minutky před 11. hodinou, krásné čtvrteční dopoledne, přeje Signal Radio. Za moment to nejlepší z 80. let, Diana Ross, Freddie Mercury nebo třeba Roy Orbison. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 3 v Bořivojově ulici, tady je nehoda 2 osobních vozidel, projíždí se jedním jízdním pruhem, tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 28. května, pěkné dopoledne přeje u zpráv Lucie Sinková. Česká republika získala další spojence ve svém úsilí ochránit těžký průmysl před náklady spojenými s emisemi uhlíku. České snahy podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka podpořilo nově i Maďarsko a Itálie. Havlíček to potvrdil dnes před jednáním v Bruselu. Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petra Macinky poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost. Startuje sezóna jahodových samosběrů. Letos otevřely desítky jahodáren po celé republice a ceny se zatím nejčastěji pohybují mezi 70 až 95 korunami za kilogram. Pěstitelé doporučují, aby lidé na samosběry dorazili ideálně hned ráno, protože mnoho plantáží bývá během několika hodin vyzbíraných.
0: Co se děje v regionu?
2: Správa železnic v Hostivici u Prahy zahájila stavbu dvoukolejné elektrizované trati mezi Pražskou Ruzyní a Kladnem. Dokončení plánuje na rok 2029. Součástí modernizace bude obnova několika železničních stanic, včetně té hostivické. Náklady dosahují částky 8,3 miliardy korun. Jde o nejdelší etapu projektu železnice mezi Prahou, letištěm a Kladnem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová reprezentace dnes zahájí závěrečnou přípravu na mistrovství světa. Trenér Miroslav Koubek povolal na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem 29 hráčů, kteří absolvují první trénink odpoledne na Strahově. Po zápase s Kosovem pak Koubek oznámí konečnou nominaci na šampionát, která má čítat 26 jmen.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na CR Sklo. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů Celsia na severu a severovýchodě území okolo 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 3 minuty, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Už za moment se vydáme do Singapuru, kde bude úřadovat česká výprava. S vámi Lukáš Frelich a na Start Fiction Factory.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Freddie Mercury teď s námi na Signál rádiu. Skleněnou džungli rozpohybují na letišti v Singapuru skláři z Nového Boru. Příprava potrvá zhruba rok a instalace by podle zástupce výrobce Leona na Jakimiče měla proběhnout koncem příštího roku.
1: Tam to skutečně budou dvě desetimetrové instalace, 10 metrů dlouhý, 10 metrů vysoký, znázorníci jako rozkvetlou zahradu džungli nebo tropickou džungli a ty květiny se budou postupně jako rozvíjet přes právě ty serva a ty motory, které nám dodává VUTS. Já jsem na to hrozně pyšnej, protože to bude asi nejvíc instagramovaná fotka nebo video, protože tam prochází jako desítky milionů lidí tím letištěm.
0: Skláři z Nového Boru jsou známí unikátními skleněnými plastikami a svítidly, která dodávají do celého světa. Kromě jiného vyrábí ceny Itálie nebo ceny pro vítěze nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France.

0: Madonna a single, který nás pořád hodně baví. Pamatujete, když jsme vás zvali na výstavu fotografií kolegy Davida Černého Všechny krásy Prahy v Jindřišské věži? Na místě bylo k vidění spousta nádherných fotek našeho hlavního města, které se včera dražily pro dobrou věc. Jak vše dopadlo, zjistíte na našem Facebooku, tak se mrkněte, ať jste v obraze.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

0: Za 5 minut, 11:45 je s vámi Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraven je Prince, Bunny M nebo Lionel Richie. Hezké dopoledne.
1: Signál Radio vysílá také digitálně v DAB+. Plus. Nalaďte se na zbrusunový zážitek z hudby a lepší zvuk. DAB+. Plus. To je prostě rádio v digitální kvalitě bez šumění u vás doma, v práci nebo v autě. Poslouchejte Signál Radio také digitálně v DAB+. Plus. Po celém Česku. Když slyšíš tohle...

0: Přiblížila se 12. hodina a to znamená, že na Signál Rádiu pro vás chystáme další zprávy a hned potom nabídneme to nejlepší z 80. let. Připravená je Cher, Jason Donovan nebo třeba Blondie, ale ještě předtím pojďme na dopravu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na Štěrboholské spojce, tady vás přibrzdí nehoda dvou nákladních vozidel, nicméně nepřibrzdíte se na dlouho, spíš nárazově. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Policisté se záchranáři včera v podvečer zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou na Kladensku. Našli tu přes 20 klientů bez řádné péče. Zdravotníci zůstali na místě do dnešního rána, protože tu nebyl žádný personál. S péčí o seniory pomohl také Červený kříž. Případ teď řeší policie. Pražské letiště řeší čím dál víc případů českých turistů, kteří chtějí vycestovat na e-doklady. To ale zatím není možné a cestující, kteří doklady nemají fyzicky u sebe, prostě neodletí. Cestování přes hranice s digitálními průkazy totožnosti bude možné až s novou aplikací Evropské unie. Ta by mohla být v provozu za rok. Japonská letecká společnost Japan Airlines chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, japonská společnost se tak stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na měsíc.
0: Co se děje v regionu?
2: Ovocný trh a další část náměstí Republiky o největších svátcích ožijí stánkovým prodejem. Pražští radní schválili uzavření 5leté nájemní smlouvy na pořádání velikonočních a vánočních trhů. Rozšířením o nové lokality chce hlavní město zvýšit kvalitu trhů, rozšířit nabídku pro obyvatele metropole a současně také posílit konkurenční prostředí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České hokejisty dnes na mistrovství světa ve Švýcarsku čeká klíčové čtvrtfinále proti favorizovanému Finsku, před kterým se dobrovolného rozbruslení nezúčastnil brankář Josef Kořenář. Zápas v Curychu začne v 16:20 a v případě vyřazení by mohl být zároveň rozlučkou kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Čeká nás slunečné odpoledne a teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme maximálně 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Věděli jste, že nakupování může někdy fungovat jako droga? Podrobnosti přidám za chvíli a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a posílám Soul Sister. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a Jason Donovan. Taky se vám občas stane, že chytnete nákupní horečku. I když ji zažívají většinou ženy, občas dolehne i na muže. Ve skutečnosti to není o tom, že bychom nutně něco potřebovali, ale jde o psychické rozpoložení. Sice chvilkově, ale emoční nakupování nám dělá dobře, protože zvedá hladinu dopaminu bez ohledu na pohlaví. Dokonce při velké psychické zátěži se nákupy mohou stát drogou, na kterou si lze vypěstovat závislost. Pak vše dopadá tak, že máme doma věci a postupně zjišťujeme, že je vlastně nepotřebujeme. Odborníci radí, než na nákupy, raději si jít zaběhat.

0: velká hitovka 80. let a Tony Carey. V České republice vznikla už třetí rezervace kopytníků. Kde se nachází a koho v ní můžeme spatřit, prozradím za chvíli. Samantha Fox, Phil Collins nebo Supertramp vám zkrátí čekání.
1: Magneťák, signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá signál rádio. Kopýtníci pomáhají krajině. Další rezervace vznikla na Vysočině. Detaily ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Kraj Vysočina se zařadil mezi regiony České republiky, kde se o obnovu přírody starají velcí kopýtníci. Nová rezervace divokých koní vznikla u obce Loukov na Havlíčko-Brodsku. Základ stáda vytvořili dva řepci z jižní Moravy. Ochránci přírody je odchytili v Národním parku Podyjí. Do konce roku by mělo přibýt dalších 5 zvířat. Jde již o třetí rezervaci velkých kopýtníků, která letos v České republice přibyla. První dvě od začátku roku začaly fungovat v chráněné krajinné oblasti Šumava a v Českém ráji. Také tam o krajinu pečují divocí koně. Přirozená pastva velkých kopytníků pomáhá v přírodě s obnovou biologické rozmanitosti. Kromě toho je velmi důležitá pro ochranu klimatu. Na rozdíl od hospodářských zvířat přispívají divocí kopytníci k ukládání uhlíku do půdy, ale také k zadržování vody v krajině. Tam, kde se vyskytují, je navíc v pestré přírodě o 3/4 méně klíšťat než v okolní krajině. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.

0: 13. hodina je téměř tady a posloucháte Signál Rádio. Za moment Opus, ABBA nebo třeba Shakespeare Sisters, to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky doprava.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1, 14. kilometr ve směru na Brno. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Dálnice zatím z opatrností zůstává průjezdná, ale raději tady dejte nohu z plynu a zpomalte.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Stále hezký květen přeje Lucie Sinková. Symfonické orchestry a pěvecké sbory chtějí, aby bylo příští rok v rozpočtu Ministerstva kultury na financování divadel, orchestrů a sborů alespoň 500 milionů korun. Obávají se také dopadů navrhovaného zákona o médiích veřejné služby na rozpočet rozhlasového orchestru a fungování rozhlasových kulturních stanic. Vyplývá to ze závěrů valné hromady Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Zemřel Jan Hraběta. Dlouholetému herci divadla Járy Cimrmana bylo 680 let. V souboru působil od konce 70. let. Dodejme, že zprávu přinesl server i rozhlas.cz. V Česku vydrží slunečné počasí až do zítřka. Během víkendu ho vystřídají přehánky a místy i bouřky. Dnešní teploty zůstanou většinou pod 25 stupni Celsia. V dalších dnech se vyšplhají až k 28 stupňům. Krátké ochlazení přijde ještě v pondělí, ale v úterý už mohou teploty ojediněle atakovat 30.
1: Co se děje v regionu?
3: 24,17 miliardy korun, to je výše přebytku, se kterým v loňském roce hospodařilo hlavní město Praha. Příjmy města se dostaly na 148,14 miliardy a na straně výdajů závěrečného účtu na konci roku bylo 123,97 miliardy korun. Přebytek rozpočtu byl o 1,21 miliardy vyšší než ten, který Praha vykázala na konci předloňského roku. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Basketbalová NBA chce brzy zapojit umělou inteligenci do rozhodování některých sporných situací v zápasech, například při určování, zda míč skončil v autu. Komisionář soutěže Adam Silver věří, že automatické a okamžité verdikty pomohou zrychlit tempo hry a omezí spory o držení míče.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
2: Čeká nás slunečné odpoledne a teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme maximálně 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio.
4: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Jestli patříte mezi milovníky pražských tramvají, za chvíli vám udělám radost. Lukáš Frelich s vámi a tady Elton John. Užívejte odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Lemal teď s námi na Signále rádiu. Historická tramvajová linka v Praze bude mít další vozy po rekonstrukci, zjistil hned ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signále rádiu?
0: Brněnský dopravní podnik dokončil v ústředních dílnách renovaci dvou pražských tramvají T3, kterým vrátil podobu z doby, kdy byly zařazené do provozu.
2: V Brně se chystají pracovat na dalších třech vozech T3 a jednom atypickém voze typu T4. No a zatímco ten první byl zařazený do provozu už v roce 1964, druhý až v roce 1985. O jak náročné práce se jednalo, popsal vedoucí ústředních dílen Tomáš Kadlec.
3: Tak opravdu ty vozidla se rozdělily takzvaně do posledního šroubku, opravdu na hrubou stavbu, proběhlo otryskání, následně provedli se karosářské opravy, ty byly relativně náročné, protože opravdu zub času na těchto vozidlech zapracoval a následně proběhla instalace zbývajících komponent strojení, komponent v interiéru, v exteriéru, samozřejmě zasklení a veškeré tyto věci, které k tomu patří.
2: Pražský dopravní podnik za 6 renovovaných tramvají zaplatí 60 milionů korun a nasadí je na pravidelnou turistickou linku číslo 23.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali z rádia na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 87 a zamíříme do Anglie. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Fancy, Susan Vega nebo Smokey, to jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio, nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Druhý single, který budoval víc než první z alba, ve finále zaznamenal celoevropský úspěch. Prodalo se ho víc jak 250 tisíc kusů a dodnes je velmi oblíbený. Pochází od anglického zpěváka, který prodal víc jak 21 milionů písní. To je Cliff Richard, Some People.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: letní hitovka Los Lobos La Bamba. Za 2 minuty udeří 14. hodina, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let dáme za moment. Joe Cocker, Kaoma a nebo třeba Queenie. Teď zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 16,5 km ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, na vozovku taky unikají pohonné kapaliny a tvoří celá nehoda překážku na vozovce. Zdržíte se nárazově asi do 10 minut, tak pozor na to a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Lucie Sinková, vítejte u dalších zpráv. Sněmovna by se podle opozičních starostů a nezávislých a pirátů měla mimořádně sejít kvůli střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Předseda STAN Vít Rakušan dnes na tiskové konferenci řekl, že o svolání schůze chce jednat s dalšími opozičními stranami. Konání schůze pokládá za nutné i poslanec Ivan Bartoš. Rakušan vyzval ministra zemědělství Martina Šebestiána, aby jeho úřad přestal vyplácet. Seznam letů armádních letadel, který na pondělním zasedání aktualizovala vláda, nově počítá s cestami ministra obrany Jaromíra Zuny do Berlína či jeho předchůdkyně a současné předsedkyně sněmovního bezpečnostního výboru Jany Černochové do Itálie. Tabulka, kterou dnes zveřejnil úřad vlády, i nadále obsahuje cesty jen do konce června. Nezahrnuje tak diskutovanou delegaci na summit NATO začátkem července. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes přicestoval do Švédska, aby tady s čelnými představiteli vlády představil dohodu v oblasti letecké obrany. Tamní tisk už předtím napsal, že se vláda chystá oznámit, že daruje Ukrajině několik starších vojenských letounů Gripen a zároveň s Kyjevem zahájí jednání o plánovaném prodeji strojů v nejmodernější verzi.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město otevře novou výzvu programu Čistá energie. Nově tak budou moci Pražané získat finance na tepelná čerpadla, zelené střechy a také na zadržování dešťové vody. Projekty mohou předkládat nejen vlastníci rodinných domů a bytů, ale také společenství vlastníků nebo bytová družstva. Přihlášky do programu, do kterého Praha vkládá 50 milionů korun, bude možné podávat od července. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Základní skupina je minulostí, turnaj se láme. Českou hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku klíčová bitva o všechno. Čtvrtfinálovým soupeřem výběru trenéra Radima Rulíka bude silné Finsko, které se na šampionátu prezentuje vynikající defenzivou. Podaří se národnímu týmu zlomit čtvrtfinálové prokletí a postoupit do bojů o medaile, to zjistíme od 16 hodin a 20 minut.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Čeká nás slunečné odpoledne a teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme maximálně 20. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Tři minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 28.5. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i ceny Grammy. Víc prozradím za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď i Sandra.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kámá Lambáda na Signál rádiu. Dnes je tomu 69 let od prvního udílení Grammy. Podrobnosti má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Jejich start náleží 28. květnu 1957, kdy byla v Los Angeles založena Národní akademie hudebního umění a věd. Od stejného roku pak akademie uděluje své hudební ceny známé jako Grammy. Nejúspěšnějším sběratelem je Američanka Beyoncé, která má doma 35 zlatých sošek gramofonku.

Jedeme dál do roku 1982. Na plátna kin šlo premiérově třetí pokračování příběhu o boxerovi Rockym. To obsahuje novou ústřední melodii napsanou kolem klíčové linie dialogu ve filmu, tedy pohled tygra. Sylvester Stallone požádal začínající chicagskou kapelu Survivor, aby píseň složila a nahrála, když nemohl získat povolení k použití Another One Bites the Dust od Queenů.

Do třetice míříme za 28. májovým dnem před 30 lety, který jako druhé narozeniny slaví Dave Gahan. Vzal si totiž takzvaný speedball, kombinaci kokainu a heroinu, a došlo k zástavě srdce. Frontman Depešáků byl 2 minuty v klinické smrti, ale lékařům v Los Angeles se naštěstí podařilo jeho srdce opět nahodit a zachránit mu tím život.

0: Takhle zní signál rádio, hezké odpoledne. 200 volných přístupných koncertů v ulicích Prahy, to se chystá už na zítřek. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Vem, Beautiful South a nebo třeba Juice Newton se za chvíli postarají o skvělou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Tady je Signál Rádio. Praha bude v pátek a sobotu opět žít pouličním uměním. Pozvánku na festival Praha žije hudbou připojuje Honza Navrátil.
1: Hezký den, hlavní město tento pátek a sobotu bude hostit už 11. ročník festivalu pouličního umění, který přinese přímo do ulic metropole téměř 200 volně přístupných koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů bude příležitost si poslechnout také známá jména, například Anetu Langerovou nebo raperky a performerky Hihi Haha Holky, nebo také držitelé ceny Grammy Orana Etkina. Program festivalu bude možné zažít na celkem 19 místech, většinou v centru města. Hrát se bude na hlavní festivalové trase. Ta vede od Národního divadla přes Můstek, Palác Savarin a ulicí Na Příkopě až na náměstí Republiky k Paládiu. Program se ale bude odehrávat také například na Smíchovské náplavce nebo na různých místech Prahy 6. Hlavním záměrem festivalu je letos se co nejvíce přiblížit baskingu. Pokud vás tedy pouliční umění zajímá, tak mrkněte na adresu prahažijehudbou.cz. Právě tady totiž najdete kompletní program. Hezkou zábavu přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, tady je Signál Rádio a za chvíli to nejlepší z 80. let. Jessica Flocker, taky Phil Collins, nebo třeba Olivia Newton-John. Teď už zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na výjezdu z Brna po dálnici D2, 0,5 km, tady je nehoda nákladňáku s osobákem, lehce se můžete přibrzdit. Další komplikace vás potom čeká na Praze 6 po cestě na terminál 3. Tady v ulici k letišti je nehoda dvou osobních vozidel a jezdí se jedním jízdním pruhem. Tak s tím počítejte a opatrně, šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den a vítám vás u zpráv na Signálu s Blankou Holoubkovou. Viktorie loni po 13 letech se sadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény dál vede od roku 2011 Jakub. Za ním následuje Matyáš a Jan. Informoval o tom předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Loni se podle předběžných údajů narodilo 77 600 dětí. Nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici. V 86 letech zemřel herec a komik Jan Hraběta, člen divadla Járy Cimrmana, kde působil od konce 70. let. Tento přední cimrmanolog, zadní herec, originální řezbář i básník, má na kontě také přes 30 epizodních rolí ve filmech a seriálech. Evropská komise uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur, téměř 5 miliard korun, za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v Evropské unii se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost reagovala, že považuje pokutu za nepřiměřenou.
0: Co se děje v regionu?
2: Ovocný trh a další část náměstí Republiky o největších svátcích ožijí stánkovým prodejem. Pražští radní schválili uzavření pětileté nájemní smlouvy na pořádání velikonočních a vánočních trhů. Rozšířením o nové lokality chce hlavní město zvýšit kvalitu trhů, rozšířit nabídku pro obyvatele metropole a současně také posílit konkurenční prostředí. Honza Navrátil.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace se v pátek sešla k závěrečné přípravě před mistrovstvím světa. Všech 29 hráčů v nominaci je zdravotně v pořádku.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší teploty budou mezi 21 až 26 stupni Celsia. V Čechách může být místy až 28 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 18. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin a 3 minuty posloucháte Signál Rádio. Za moment bude řeč o zahrádkáření, mám pro vás nápad na jednu vychytávku. Na start Pet Shop Boys, s vámi Lukáš Frelich, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Phil Collins na Signál rádiu. Jestli patříte mezi zahrádkáře, určitě oceníte tip, který poslední dny boří sociální sítě. Jde o chytrý návod, jak si vyrobit vyvýšený záhon se zavlažováním za pomocí staré zahradní hadice. Vidím to tady na videu, vše vypadá celkem jednoduše a je to vlastně taková jako vychytávka, která by se vám mohla na zahradě hodit. Tak mrkněte na internet a můžete se třeba o víkendu pustit do díla.

0: Velká dáma nejen z 80. To je Tina Turner. Blížící se víkend bude hodně ve znamení historie. Na vlastní kůži si můžete užít pouť císařovny nebo načerpat atmosféru hradu Kašperk za doby krále Karla IV. Obě akce určitě budou stát za to a víc informací pro vás máme na našem webu. Tak se mrkněte signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den

0: Alphaville na Signál rádiu, blíží se 16. hodina a to znamená, že do studia dorazila Jiterka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj, Loki.
0: Dneska je Světový den her.
1: Mm-hmm.
0: Máš nějakou oblíbenou?
1: Jako, jestli myslíš deskovku,
0: třeba,
1: tak,
0: to je jedno.
1: Tak já půjdu asi do klasiky aktivity.
0: Aktivity.
1: No jasně, u toho je sranda.
0: Já jsem miloval třeba Černýho Petra, což je karetní hra.
1: Jo.
0: Taky Červená bere.
1: Červená bere, taky mě to napadlo, ano.
0: Prší.
1: No a já miluju teda i žolíky.
0: A člověrdo teda.
1: Ale to jsem dlouho nehrál.
0: No, právě. Tak možná si to budeme moc zahrát o víkendu, když by skáplo, pršelo. Proč
1: to
0: ne?
1: Je pravda.
0: Každopádně Terka bude sledovat taky hokej. Máš nějaký tip?
1: No tak já samozřejmě věřím nám, ale úplně se do toho nechci pouštět.
0: Dobře, takže řekněme to takhle, budeš přinášet pravdivé a aktuální
1: přesně
0: informace.
1: Tak.
0: Na Signál rádiu budeme sledovat, jak to s naším týmem vypadá. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne se slyšíme. Ahoj.

0: Sandra nás na Signál Rádio dopravila do chvilky před 16:15. Rychle okoukneme silnice, poslechneme si zprávy Blanky Holoubkové a pak se zase rychle navrátíme k osmdesátkám. Tentokrát od Status Quo, Culture Club nebo Roxette.
1: Signál Rádio doprava.
0: Nehodu hlásí Strakonická na pomezí Smíchovského nádraží. Kvůli nehodě nákladního a osobního auta je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na Praze 5 zůstaneme, jen se přesuneme do tunelu Mrázovka ve směru na Barrandovský most, kde je nehoda dvou osobáků a pravděpodobné zdržení. Šťastné cesty vám přeje Signál Rádio.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Zpráv vás vítá Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu NZU Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Na tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený. Zpráva bývalého ministra zdravotnictví Alana Milberna varuje před prudkým nárůstem počtu mladých Britů, kteří nepracují, nestudují, ani se nepřipravují na povolání. Podle dokumentu zveřejněného 28. května by počet takzvaných NEETs ve věku 16 až 24 let mohl do roku 2031 přesáhnout 1,25 milionu, což v Británii vyvolává obavy ze ztracené generace. Japonská letecká společnost Japan Airlines chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů nebo přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, stane se tak první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na měsíc.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha hostí už 28. ročník romského festivalu Camoro. Letos nabízí 7 koncertů a zhruba 20 doprovodných akcí, včetně výstav a divadelních představení. Letos do Prahy zavítali i muzikanti z Moldavska s tradiční romskou hudbou a muziku s náloží flamenka na Camoru představí i skupina ze Španělska. Festival vyvrcholí v sobotu 30. května gala koncertem v pražském klubu Sasazu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Česká reprezentace jde do klíčového duelu na světovém šampionátu proti Finsku s brankářem Josefem Kořenářem, který se dal zdravotně dohromady. Svěřenci trenéra Radima Rulíka nastupují ve 4 kompletních formacích.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude jasná nebo skoro jasná. Až večer čekáme v Čechách zvýšenou oblačnost. Nejvyšší teploty budou mezi 21 až 26 stupni Celsia. V Čechách bude místy až 28 stupňů a na horách kolem 18. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pěkné odpoledne ze studia Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Máme 4:04, jak jsme mohli slyšet ve zprávách, za skoro čtvrt hodinky nám vypukne dost rozhodující zápas, čeká nás čtvrtfinále s Finama, o průběhu vás samozřejmě budeme informovat. A vy se zatím můžete i nadále nechat unášet vlnami osmdesátek, teď třeba hitem In the Army Now, tak pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádiu.
1: To byly New Kids on the Block, vyladíte Signál Rádio, ale my se teď přesuneme do Curychu, kam posíláme hodně štěstí našemu národnímu týmu. Za 5 minut započne čtvrtfinálový duel s Finskem. Finsko si ze základních skupin přineslo 6 vítězství ze 7, zatímco Češi výhry měli 4 a 3 prohry. Tyto dva národy se na ledě setkaly dokonce těsně před mistrovstvím 9. května, kdy Finové vyhráli 3-2. Tak uvidíme, jaké skóre přinese dnešek, my vás samozřejmě budeme informovat. Každopádně dnes do branky místo Dominika Pavláta nastupuje Josef Kořenář, který se uzdravil, tak doufáme, že mu chytání půjde a držíme palce.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: Máme skoro půl páté, v Curychu vypukl hokej Česko proti Finsku. Uběhlých 5 minut zápasu zatím žádný gol nepřineslo, skoro je tedy 0-0. My si k zápasu budeme hrát Duran Duran, Baby Bird nebo Helenu Vondráčkovou. Ale ještě než se do toho pustíme, tak bych vás chtěla nalákat na naší soutěž, které se můžete ještě zítra zúčastnit a odnést si krásné ceny v podobě předplatného na Prima Plus, kde se můžete těšit mnoha filmy a seriály, jako je například nově výchozí seriál Inspekce. A k předplatnému ještě dostanete náš rádiový hrníček. Tak zítra poslouchejte ranní vysílání Jirky Svobody, dovolejte se do studia a zodpovězte správně na otázku. No a můžete si odnést tento krásný dárkový balíček. Pro více informací, když tak ještě koukněte na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

Na Signál Rádio jsme s Helenou Vondráčkovou dosprintovali do 3 minut před 4:45. Pokud zrovna nekoukáte na hokej, tak v 8. minutě první třetiny jsme bohužel dostali první gól, je to tedy 1-0 pro Finy. Momentálně je zápas ve 13. minutě, tak se necháme překvapit, co přinese zbylých 7 minut třetiny. A my se pojďme zase zaměřit na osmdesátky, v těch budeme pokračovat už za pár minut, a to s Robinem Gimem, Ricky M. Povery nebo Madonou.

0: To byla Madonna, už po celé je na Signal Radio s 80kami nahradí Bruce Springsteen, Gloria Gaynor nebo Spandau Ballet. Nás teď čeká doprava a nové aktuality ze světa, ale ještě předtím rychle nahlédneme do Švýcarska. Tam skončila první třetina hokejového duelu Česka proti Finsku. Finové se do nás bohužel pustili a do druhé třetiny půjdou se skóre 2-0.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S velkou hromadnou nehodou počítejte ve Strahovském tunelu ve směru na Barrandovský most. Srazilo se tu 9 osobních aut, je uzavřený levý jízdní pruh a vytvořila se kolona. A na nehodu dvou osobáků si dejte pozor v ulici 5. Května ve směru do centra. Buďte na sebe za volanty opatrní a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 28. května a na Signálu začínají další zprávy s Blankou Holoubkovou. Přeji vám dobrý den. Rekordní výhra v loterii Eurojackpot, v níž výherce v úterý získal téměř 3 miliardy korun, je pro člověka velkým šokem. Je třeba si dopřát čas na jeho zpracování a nezdráhat se říct si o pomoc. ČTK to řekli kliničtí psychologové Jan Kulhánek a Jiří Růžička, který je zároveň rektorem Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Podle Kulhánka může výhra danému jedinci naprosto změnit život. O tom, jestli to bude spíš pozitivním nebo negativním směrem, pak rozhoduje nejen jeho povaha a zkušenosti, ale i prostředí, ve kterém žije. Evropský soud pro lidská práva dnes dal zapravdu české novinářce a rozhodl, že úřady při jejím zadržení během nenásilného protestu ekologických aktivistů v uhelném lomu Vršany u Mostu v roce 2020 porušily její právo na svobodu projevu. Podle Evropského soudu pro lidská práva české soudy neposkytly dostatečné a přesvědčivé odůvodnění jejího zadržení. Švédsko daruje Ukrajině 16 bojových letounů Gripen verze CD a prodá až 20 strojů EF za 2,5 miliardy korun. Informují o tom agentury s odvoláním na úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes přicestoval do Švédska, kde jednal s čelnými představiteli tamní vlády a zbrojního průmyslu.
0: Co se děje v regionu?
2: V Patočkově ulici v Praze 6 by na návrh vedení městské části mohl ve směru do centra vzniknout třetí jízdní pruh, který by měl zlepšit plynulost dopravy a zrychlit hlavně autobusovou linku číslo 180. Nový pruh by byl vyhrazen pro autobusy, kvůli úpravám by ale zároveň zanikl současný cyklopruh a část středového zeleného pásu. Stavební úpravy by mohly začít už příští rok. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Zápasy Davis Cupu se v září vrátí po 13 letech do pražské O2 arény. Kapitán českého týmu Tomáš Berdych přiznal, že při vzpomínce na legendární vítězství má husí kůži a věří, že souboj s Američany si užijí jeho svěřenci i fanoušci. Čeští tenisté v O2 aréně nikdy neprohráli. V roce 2012 se radovali z celkového triumfu. O rok později v semifinále vyřadili Argentinu.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude jasná nebo skoro jasná. Až večer čekáme v Čechách zvýšenou oblačnost. Nejvyšší teploty budou mezi 21 až 26 stupni Celsia. V Čechách bude místy až 28 stupňů a na horách kolem 18. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Born in the USA, I Will Survive nebo True, to jsou velké hity osmdesátek, které se už za okamžik budou linout z éteru Signál Rádia. Zatímco budou tyhle pecky hrát, tak začne i druhá třetina duelu Česko-Finsko se skórem 2-0 pro Finy. Začátek druhé třetiny je plánovaný na 5:08, tak určitě buďte u toho. A my se pak vydáme i do zahrady v Kroměříži. Tak jdeme na to, ať to všechno stíháme a pěkné odpoledne vám přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Romantickou atmosféru nám na Signal Rádiu nastolila anglická kapela Spandau Ballet. O to menší už je v Curychu, kde běží třetí minuta druhé třetiny Česko-Finsko, ve které nám už Finové stihli dát další gól. Je to tedy 3-0 pro Finsko, ale pro teď dost o hokeji. My vyrazíme do Podzámecké zahrady v Kroměříži, která je památkou UNESCO a kde řemeslníci dokončili opravu historické voliéry z 19. století. Je součástí takzvaného Pavího dvora. Tvoří ji kovová konstrukce a drátěný výplet. Detaily přidá Šárka Brantalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství.
1: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu Pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu, pana Kybasta a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
0: Podzámecká zahrada v Kroměříži patří k nejcennějším krajinářským dílům v České republice. Její historie sahá do přelomu 15. a 16. století. Arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z druhé půlky 19. století.

0: Elány, jsme na Signál rádiu doputovali do půl šesté. Před námi jsou Bananarama, REM, USA for Africa a pak taky samozřejmě hit z Magneťáku. No a pro hokejové fanoušky, tak skóre je zatím nezměněno. I v 10. minutě druhé třetiny je skóre 3-0 pro Severany.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.

0: Dopřáváte si to nejlepší z 80. let na Signal Rádiu. Konečně mám i lepší zprávy ze Švýcarska. Národní tým v 11. minutě druhé třetiny dal první gol dnešního zápasu. Skóre je tedy 3-1 pro Finy. Už to ale zní aspoň trochu lépe. Dokonce téhle třetiny zbývají 3 minuty. No a my teď náš první dnešní gol pojďme oslavit páskou z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní interpretku asi ani nemusím představovat. Je to Sandra, velká hvězda 80. let. Známá hlavně díky hitům Everlasting Love a Maria Magdalena. Ale v Magneťáku už čeká páska s hitem Life May Be a Big Insanity, což je taky velmi známý hit, který je, jak už název napovídá, o tom, že život někdy může být šílený, plný beznaděje a nenávisti, ale že mnohem silnější je láska a naděje a právě v tomhle pozitivním duchu se nese i refrén písničky, který vám pro dnešek dost možná uvízne v hlavě. Tak si to pojďme přehrát.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tu hodinu na Signál Rádio zakončujeme s velkou peckou 80. let Love Hurts od Nazaretu. Stejně tak skončila i druhá třetina hokeje. V té se Čechům konečně podařilo taky trochu zahřát branku Finů. Zatím jediný gól z naší strany má na starost Filip Hronek s asistencí od Kubalíka a Červenky. Skóre je ale 3-1 pro Finy. Poslední třetina začne přibližně 4 minuty po 6, ale do té doby stihneme poslední dopravu a zprávy, pak už Phil Collins, Friends Girl nebo Whitney Houston.
1: Signál Rádio doprava.
0: Nehodu hlásí Pražský okruh ve směru na D1. Na 26. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Projíždějte tu se svíženou opatrností. A na Pražském okruhu zůstaneme akorát ve směru z Ruzyně na D7, kde se na 25. kilometru střetla 3 osobní auta. I tady projíždějte s vyšší obezřetností a mějte pohodové cesty pro dnešní večer.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den a vítám vás u zpráv na Signálu s Blankou Holoubkovou. Viktorie loni po 13 letech se sadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény dál vede od roku 2011 Jakub. Za ním následuje Matyáš a Jan. Informoval o tom předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Loni se podle předběžných údajů narodilo 77 600 dětí. Nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici. V 86 letech zemřel herec a komik Jan Hraběta, člen divadla Járy Cimrmana, kde působil od konce 70. let. Tento přední cimrmanolog, zadní herec, originální řezbář i básník, má na kontě také přes 30 epizodních rolí ve filmech a seriálech. Evropská komise uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur, téměř 5 miliard korun, za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v Evropské unii se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost reagovala, že považuje pokutu za nepřiměřenou.
0: Co se děje v regionu?
2: Ovocný trh a další část náměstí Republiky o největších svátcích ožijí stánkovým prodejem. Pražští radní schválili uzavření 5leté nájemní smlouvy na pořádání velikonočních a vánočních trhů. Rozšířením o nové lokality chce hlavní město zvýšit kvalitu trhů, rozšířit nabídku pro obyvatele metropole a současně také posílit konkurenční prostředí. Honza Navrátil.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace se v pátek sešla k závěrečné přípravě před mistrovstvím světa. Všech 29 hráčů v nominaci je zdravotně v pořádku.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší teploty budou mezi 21 až 26 stupni Celsia. V Čechách může být místy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Udeřila 6. hodina, vy tenhle čas trávíte se Signál Rádiem, odkud vás moc zdraví Terka Veselá. Máme před sebou další 60-minutovku osmdesátek, jako první to rozjede Phil Collins, nebude chybět ale ani Friends Girl nebo Jirka Svoboda a Signály z minulosti, kterým dnes bude vévodit Napoleon Bonaparte, tak si to nenechte ujít. Ale mezi osmdesátkami vždycky i rychle nakoukneme do Švýcarska za hokejem, kde za necelé 2 minutky začne poslední třetina Česko-Finsko se skóre 3-1 pro Finy. Tak budeme držet palce a vy zatím mějte pohodový podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signal Rádiu jsme zavítali do Francie z France Gall. Hned ve vedlejším Švýcarsku se momentálně bojuje o postup do semifinále v mistrovství světa v hokeji. 7. minuta poslední třetiny zatím naznačuje výhru Finů, kteří nad námi vedou se skóre 3-1. Ještě prostor pro dorovnání ale je, ale pouze čas ukáže, jak to dopadne, tak uvidíme. Stejně tak se teďkon po časové ose vydáme do 28. května s Jirkou Svobodou.
1: Ladíte Signál Rádio s datem 28. května. V roce 1804 to byl den, kdy se Napoleon Bonaparte prohlásil za císaře Francie. Pojďme roztočit kola stroje času, který nás vezme za dalšími událostmi.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1999 za silných bezpečnostních opatření konalo ve Vyškově velitelsko-štábní cvičení Cooperative Guard 99, jehož se zúčastnilo kolem 2000 vojáků z 26 států NATO a Partnerství pro mír. V roce 1984 explodoval v chemičce Synthesia v Pardubicích sklad se střelným prachem. 5 lidí zemřelo a přes 200 bylo zraněno. V roce 1907 na britském ostrově Man proběhly první motocyklové závody Tourist Tropy. V roce 1869 první země u nás zřídila konzulát. Byly to Spojené státy americké. Mluvit dobře anglicky bylo v té době u nás velmi vzácné. A v tento den v roce 1480 král Vladislav zakázal veřejně zpívat provokativní píseň Věrní křesťané. Mělo to za následek nepokoje.

0: Elton John, velikán 80. let, nás na Signál Rádio dostal do 6:30. Před námi je Nick Kershaw, Bonnie Tyler nebo Frankie Goes to Hollywood. A co se hokeje týče, tak v duelu Česko-Finsko zbývá 7 minut a skóre je nezměněných 3-1 pro Severany.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
1: Čtvrtečním večerem vás provází Signál Rádio, kde nastal čas na to bohužel poděkovat našemu národnímu týmu. Klíčový duel na mistrovství světa v hokeji dopadl ve prospěch Finů, kteří vítězí se skóre 4-1 a míří tedy do semifinále. My po čtvrtfinále jedeme domů, je to škoda, ale holt to dopadlo, jak to dopadlo. I tak se určitě nemají naši reprezentanti za co stydět, my tímto děkujeme. Budeme se těšit zase příště a teď už jdeme dát prostor zase našim osmdesátkám, které do konce hodiny přinesou Talking Heads, toto.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Zdravím všechny posluchače Signál Rádia. Máme lehce po sedmé. Před námi je to nejlepší z 80. let. Abychom si trochu zlepšili náladu, tak nám zahrajou Pet Shop Boys nebo Queenie. A pokud ještě nemáte plány na zítřejší večer, kolega Luboš Dvořák vám už za pár minut řekne, čemu bude zítřejší noc věnována a kam se budete moct vydat. Užívejte tady večer se Signál Rádiem a příjemný poslech vám přeje Terka Vesela.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. We'll be right back.

0: Kvíně nám na Signal Radio rozproudili čtvrteční večer a jak si budete moct užít zítřejší páteční večer, vám řekne kolega Luboš Dvořák.
1: Po zahájení muzejní noci je tu Noc kostelu. 18. v pořadí celorepubliková akce se uskuteční už zítra. V letošním ročníku je aktuálně přihlášeno 1621 kostelů a modliteben. Pro zajímavost, v prvním roce 2001 jich bylo jen 25. Letošní Noc kostelu nese téma odvaha. Programy zahrnují koncerty, komentované prohlídky, modlitby, výstavy, divadelní představení a další aktivity, které propojují duchovní a kulturní rozměr křesťanství. A co hlavně? Omrknete, jak to vypadá v sakristii, za oltářem nebo v jinak nepřístupné věži. Například ve mšeně u Kokořínského dolu na Mělnicku to bude pojaté jako rozlučka s farářem, který jde do důchodu. Kostel svatého Havla v Mladé Boleslavi má v programu pro děti aktivitu Netopíři do kapsy a do nebe. Otevře se léta opravovaný kostel svatého Václava v Síčině, kdy mají hrobku tun taxisové. Rozhodně úchvatný výhled z věže svatého Jilí nabídne Nymburk nebo jeho jmenovec pod hradem Bezděz. Romantický pátek přeje Luboš Dvořák. Respect.

0: Půl osmé se dopřáváte hity Signál Rádia, kde nás velmi brzy budou čekat signály pro radost, což je skvělá možnost pro vás nechat ať už sobě nebo někému jinému zahrát na přání. Určitě tedy po zaznění výzvy volejte 910 260 910 a do té doby se nechte unášet singly od Billyho Joela, No Doubt nebo Erasure.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Vince Clark a Andy Bell neboli Erasure nám do večerního Signál rádia přinesli hit Love to Hate You. Máme skoro 7:45 a pokud už se vidíte o víkendu, jak jedete na nějaký pěkný výlet, možná by vás mohlo zaujmout, že tuto sobotu a neděli se mnoho míst promění v ukázku toho, jak to vypadalo za středověku. A to například Králův dvůr, Hrad Kašperk nebo Starý Plzenec. Čekají tam na vás zajímavé programy s šermíři, starými řemesly, dobovou hudbou a mnoho dalšího. My když tak všechno máme vypsané na našich webovkách signalradio.cz v záložce aktualit, tak tam mrkněte a užijte si pěkný středověký víkend. Teď už ale ABBA.

0: Signál Rádio.
1: Pěkný večer ze studia Signál Rádia, vás zdraví Terka Veselá. Co nevidět, se ke mně ale přidá i kolega Lukáš Bláha, který nám dá nahlédnout do hudebního světa v průběhu let. A tak se kromě jiného například dozvíte, kdo má doma nejvíce sošek Grammy. Nenechte si to tedy ujít a do té doby užívejte hity od Michaela Sembela, Eruption nebo Double.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Double a Captain of the Heart, to jsme si hráli na Signál Rádiu, kde bude pro teď kapitán našich srdcí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Jejich start náleží 28. květnu 1957, kdy byla v Los Angeles založena Národní akademie hudebního umění a věd. Od stejného roku pak akademie uděluje své hudební ceny známé jako Grammy. Nejúspěšnějším sběratelem je Američanka Beyoncé, která má doma 35 zlatých sošek gramofonku.

Jedeme dál do roku 1982. Na plátna kin šlo premiérově třetí pokračování příběhu o boxerovi Rockym. To obsahuje novou ústřední melodii napsanou kolem klíčové linie dialogu ve filmu, tedy pohled tygra. Sylvester Stallone požádal začínající chicagskou kapelu Survivor, aby píseň složila a nahrála, když nemohl získat povolení k použití Another One Bites the Dust od Queenů.

Do třetice míříme za 28. májovým dnem před 30 lety, který jako druhé narozeniny slaví Dave Gahan. Vzal si totiž takzvaný speedball, kombinaci kokainu a heroinu, a došlo k zástavě srdce. Frontman Depešáků byl 2 minuty v klinické smrti, ale lékařům v Los Angeles se naštěstí podařilo jeho srdce opět nahodit a zachránit mu tím život.

0: Vaším společníkem pro dnešní večer je Signál Radio, které vám hraje jen to nejlepší z 80. let. V našem vysílání nechybí ale ani zajímavé rozhovory. Ty vychází v neděli, což je ve finále za chvíli, ale pokud by se vám nechtělo čekat, můžete si pustit nějaký z předešlých u nás v archivu na www.signalradio.cz. A pokud vás ať už jakýmkoliv způsobem láká létání, mohl by vás nadchnout rozhovor s akrobatickým letcem Janem Sobotkou. I ten samozřejmě najdete právě na našich webovkách.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

éteru Signal Rádia mizí hit Handle With Care od britsko-americké superskupiny Traveling Wilburys. S tou se s vámi rozloučí i Terka Veselá. Určitě se ale nebudou loučit osmdesátky, ba naopak. Připravena je Rose Lawrence, Modern Talking nebo Womack Womack, tak si nás mějte naladěné i nadále. Já vám přeju pěkný večer, užijte si i víkend, ale my se uslyšíme i výjimečně v sobotu od jedné, tak se budu těšit. Tak zatím naslyšenou.

0: Je tu doba dabová.
1: K poslouchání digitálního vysílání v DAB Plus nepotřebujete připojení k internetu.
0: Poslouchejte Signál Rádio také digitálně v DAB Plus.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
4: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
5: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
6: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.